svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stejna čveč se ne sekiram, se nadere min naprejma širam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplovam, priporočam. Če želi si kdo od vas